0: tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
1: Nejlepší

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.
2: Protože rádio je klasika.

0: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10-denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz. Sport. Dva tenisty prostějovského klubu jsme sledovali v pondělí na turnaji ATP v Šanghaji. Duel třetího kola hrál Jiří Lehečka a prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Na turnaji skončil i Dalibor Svrčina, který padl 0-2 s Rusem Medveděvem.
1: Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
2: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Berani, dobrá nálada vám vydrží od rána do večera. Býci, víte, na koho je spoleh a komu můžete věřit. Blíženci, měli byste se trošku víc pověnovat rodinným záležitostem. Raci, případné neschody velmi rychle urovnáte. Lvi, budete mimořádně přítulní a krotcí jako koťátka. Pany, zamyslete se nad vším, co děláte. Váhy, pozor, ať se nám nezaseknete v práci. Štíři, vytoužíte poklidu a souznění. Střelci, zásadní změny byste měli pečlivě naplánovat. Kozorozi, ze zkušenosti víte, že upřímná omluva funguje. Vodnáři, jste v pohodě a nikdo vás nerozhází. A co my ryby? Paměť máme vcelku dobrou, ale občas taky zapomínáme.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinářské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozici. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc, kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dobrá nálada vám vydrží od rána do večera. Býci, víte, na koho je spoleh a komu můžete věřit. Blíženci, měli byste se trošku víc pověnovat rodinným záležitostem. Hradci, případné neschody velmi rychle urovnáte. Lvi, budete mimořádně přítulní a krotcí jako koťátka. Pany, zamyslete se nad vším, co děláte. Váhy, pozor, ať se nám nezaseknete v práci. Štíři, vytoužíte poklidu a souznění. Střelci, zásadní změny byste měli pečlivě naplánovat. Kozorozi, ze zkušeností víte, že upřímná omluva funguje. Vodnáři, jste v pohodě a nikdo vás nerozhází. A co my ryby? Paměť máme vcelku dobrou, ale občas taky zapomínáme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší

0: studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte, užívejte.

Na Hany vás voláme i s Madonou a vy si říkáte, mě se nechce a fakt tam musím. Ano, přátelé, musíme tam všichni do práce. A víte co? Třeba máte ve firmě moc dobré kafe, anebo má směnu váš oblíbený kolega a pak ještě půjdete s partou na společný oběd, tak i tomu se říká motivace. Ano, i to je důvod, proč se třeba těšíme do práce. Takže přátelé, šup, šup, vstáváme a na Hané si dál.

0: a venku je poměrně chladné ráno, tak dorazí také Jason Mraz. 5.57 a my nahané jedeme dál.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Bladce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření.

0: Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz. Sport. Dva tenisty prostějovského klubu jsme sledovali v pondělí na turnaji ATP v Šanghaji. Duel třetího kola hrál Jiří Lehečka a prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Na turnaji skončil i Dalibor Svrčina, který padl 0-2 s Rusem Medveděvem.
1: Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz. Nejlepší hudební výběr.
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin.

0: chvilku prozvídavé, protože za pár minut zjistíme, kdo dneska slaví narozeniny a komu pošleme opravdu pořádnou sváteční hymnu. Rozhodně poslouchejte dál. 6:08, to je aktuální čas, tak dobré ráno.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: minut, tohle je úterní ranní Topka na Hané. Máme pro vás pravidelnou dávku dobré nálady a energie a taky ten nejlepší hudební výběr. Tohle to jsou Coldplay, Higher Power. Ještě před půl sedmou taky informace, které každé ráno vždycky oceníte. Je to předpověď počasí, ať víme, jak bude, a taky aktuální doprava z našeho regionu. A teď už taky dnešní oslavenci.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Tak je tady úterý, 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo Mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
2: Matka křičela. Penca! Jde nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
0: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
3: Dnešní sváteční hymna je dokončená! Co myslíte? Povedla se nám.
4: Tak pojďme.

0: všechno nejlepší!
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že se rád.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
11: Klinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
13: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Tak tady pro vás nahané máme žhavé 90-kové disco hity, jako je tenhle MC Sar a Real McCoy Another Night. Za 2 minuty bude 6:30, ale venku je teda pořádná zima, hodně chladné ráno, počítejte s tím někde, dokonce jenom +2 stupně na severu regionu, Bruntálsko, Jesenicko, jinde kolem 5 stupňů. A pokud se ptáte na to, jak bude na Moravě, tak dnes většinou polojasno a odpoledne stejně jako včera nějakých 14 stupňů. A jdem taky na aktuální dopravu. Doprava. Tak máme hlášenou momentálně nehodu na silnici 44 na trase Mohelnice Libiva. Je to ťukanec 2 osobáků. Bouráme také v Prostějově na ulici Dolní. A policejní hlídku máme hlášenou v Přerově na Velké Dlážce. Tak hlavně opatrně, bez nehod a bez pokut, šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: 6.36, úterní ranní topka s Rádiem Hana a vzpomínka na George Michaela. Za malou chvilku Lukas Estrada, za pár minut si taky povíme, jak si můžete užít ten nejlepší wellness na horách s Rádiem Hana úplně zadarmo, tak rozhodně poslouchejte dál. No a my už se teď aktuálně spojíme také se Šumperkem, probereme tady jeden takový větší, zásadnější dopravní projekt, takže jestli chcete vědět víc, tak poslouchejte dál. Teď už je 6.37.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex, paní Barbora Polášková. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
2: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
3: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
2: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
3: Ano, je to tak, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
2: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
3: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
2: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
3: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
2: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
2: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui.
14: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Rádio Hana.
20: Nejlepší hudební výběr.

0: dnešní ranní topka, nahané také Lukas Estrada, Just Close Your Eyes. Tak prostě jenom zavřete oči a zkuste si představit ten luxus. Vodní a saunový svět. Nejlepší a největší wellness na našich horách. A od nás to máte zadarmo tento týden do pátku na Rádiu Haná každý den mezi 8 a 9 naší speciální wellness soutěži. Naše ráno je totiž top a kdybyste chtěli vidět cokoliv víc, dozvíte se na našem webu radiohana.cz. Teď už posíláme Queeny a za chvilku to bude taky slza. Tak dobré ráno.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý. Tonight.

6.51 a venku už se rozednívá a my nahné dál sledujeme povolební vyjednávání v regionu, jestli pak už bude jasno v Olomouci nebo v Šumperku, dozvíme se ve zprávách ještě před 7. A teď už se do toho pouští taky Jennifer Lopez. Další důkaz, že ten nejlepší hudební výběr si tady prostě hrajeme od rána až do večera.

0: budeme řešit povolební jednání v našem kraji, ale třeba taky takzvané superdávky. Tak poslouchejte dál a po 7. hodině...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáhne třeba DJ Avicii. O ten nejlepší hudební výběr se postarají také Status Quo. A nebo Meky Žbirka se synem Davidem. Rádio Hana, teď je 6.55.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
3: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás aktuality, pojďte si poslechnout, co se děje. Je úterý 13. října. Sledujeme povolební vyjednávání v regionu. V Olomouci pokračují odděleně. Vítězné hnutí ANO a druhé hnutí STAN se nakonec vůbec nesejdou. Oznámili, že o koalici budou s ostatními stranami jednat sami. Jiná situace je v Šumperku, zde vyjednávání o koalici vede ve volbách druhá nezávislá volba, jedna s hnutím STAN a Srdcem pro Šumperk. V zastupitelstvu by získali většinu 14 mandátů. Jasno o vzniku koalice může být už dnes večer.
2: Blansko aktuálně.
4: A máme kde sportovat v okolí Blanska. Na Obůrce skončila stavba nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem. Město Blansko plánuje ještě letos zahájit výstavbu podobného sportoviště také v Horní Lhotě. Mnohem víc potřebujeme finanční pomoc. Stát do konce srpna vyplatil 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci, což je pětkrát víc než loni. Výdaje na tuto podporu meziročně vzrostly o zhruba 612 milionů korun. Podle odborníků stojí za nárůstem žádostí o okamžitou pomoc zavedení takzvané superdávky. Lidé si tak kompenzují výpadky financí, když na novou státní podporu nedosáhnou, nebo je jim vypočtená nižší, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
4: K vítězství se prostřílel závodní střelec Jiří Přívratský. Vyhrál na světovém poháru v Káhiře disciplínu vzduchová puška na 10 metrů. Pro českého reprezentanta jde o první letošní triumf v celém seriálu. Gratulujeme.
3: Počasí.
0: Tak je tady celkem chladné úterní ráno. Na Bruntálsku a v Jeseníkách máme aktuálně maximálně plus dvojku. Jinde je to kolem 5 stupňů. Víme, jak bude. Na teploměru dneska odpoledne zhruba 14 stupňů a pak by to mělo jít postupně mírně nahoru. Jinak počasí na Moravě dál vesměs polojasné s trochou mraků. Deštníky si pro jistotu nachystáme zítra a pak taky v sobotu a v neděli.

0: Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme po ránu zatím celkem klidný provoz, menší kolona pouze na Kosmonautu nebo na Chvalkovické. Nehoda se dořešuje na silnici 44 Mohelnice Libivá nebo taky v Prostějově na Dolní. Na cestách jsme s vámi každý den, každé ráno a další dopravu tady pro vás budeme mít do půl hodiny.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: A ještě máme aktuálně hlášenou policejní hlídku na dálnici D35 Olomouc Lipník. Měli by být na exitu Přáslavice, tak pozor.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

Posloucháte Rádio Hana? Možná, že právě teď s námi snídáte. Máme chvilku po 7. hodině. Zdravíme vás všechny. Ano, tohle je vaše oblíbené Rádio Hana. Tohle je naše úterní ranní topka. Vy možná přemýšlíte, co vám ten dnešek vlastně přinese. Jestli nás čeká spíš takový pohodovější den, nebo to bude nějaký stresík. Nebojte se, hvězdy to ví. A samozřejmě už za okamžik nám to prozradí. Ano, blíží se naše dnešní horoskopy, takže ať už jste berani, váhy nebo ryby, rozhodně se vyplatí poslouchat. Zůstaňte s námi. Je 7:07.

0: Status quo in the army now. No tak my už jsme všichni vzhůru. Chystáme počasí a také aktuální dopravu ještě před 7:30. Tohle je Rádio Hana, 7 hodin, 13 minut, aktuální čas. A teď už taky super pozitivní vibe u našich úterních horoskopů. Dobré ráno.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dobrá nálada vám vydrží od rána do večera. Býci, víte, na koho je spoleh a komu můžete věřit. Blíženci, měli byste se trošku víc pověnovat rodinným záležitostem. Hradci, případné neschody velmi rychle urovnáte. Lvi, budete mimořádně přítulní a krotcí jako koťátka. Pany, zamyslete se nad vším, co děláte. Váhy, pozor, ať se nám nezaseknete v práci. Štíři, vytoužíte poklidu a souznění. Střelci, zásadní změny byste měli pečlivě naplánovat. Kozorozi, ze zkušeností víte, že upřímná omluva funguje. Vodnáři, jste v pohodě a nikdo vás nerozhází. A co my ryby? Paměť máme v celku dobrou, ale občas taky zapomínáme.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz. Rádio Hana.
4: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
5: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Nemějte strach, vyjděte ven, možná už jste venku byli na cestě do školy, do práce, kamkoliv. Zdraví vás úterní ranní topka rádia Hana. Teď je 7 hodin 24 minut. Venku je po ránu celkem chladno. Počítejte s tím, že se musíme přiobléknout. Jinak odpoledne na Moravě budeme mít zase jako včera nějakých 14 stupňů a dál počítáme hlavně s polojasným počasím. Pršet by dneska nemělo. Doprava. Je tady taky aktuální ranní doprava, policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, na Brněnské, taky na dálnici D35 Olomouc-Lipník, na exitu Přáslavice. Hlídka je i v Mohelnici na Třebovské. Nehodu momentálně řešíme v Prostějově na Kojetínské, tak tady opatrně. Rozhodně vám přejeme šťastnou cestu a hlavně dobře dojeďte do svého cíle. Za chvilku už posíláme Blacka nebo One Republic.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

zdraví úterní ranní topka Rádia Hana a otázka zní, jestli pak máte rádi podzim a nebo je to pro vás spíš poněkud komplikovanější roční období. Tak přátelé, nemusíme ho přežít, můžeme si ten podzim užít a my samozřejmě víme, jak na to a rozhodně si to prozradíme do 4 minut tady u nás na Rádiu Hana. Tak poslouchejte dál, teď už posíláme taky Vanessu Paradis, je 7.31.

0: tady je Rádio Hana.
1: Chceš studovat obor sociální činnost v krajském městě v prostředí plném empatie a porozumění? Střední škola profesora Vejdovského v Olomouci ti nabízí maturitní studium se zaměřením na skvělou praktickou i teoretickou přípravu. Díky speciálně pedagogickému zázemí školy získáš jedinečný vhled do péče o lidi se speciálními potřebami i zdravotním handicapem. Naučíš se organizovat volnočasové aktivity, poskytovat osobní asistenci i řešit náročné životní situace. Získáš maturitu, skvělý základ pro další studium i vysokou hodnotu na trhu práce. Mrkni na vejdovského.cz a přihlas se do Olomouce. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
0: Rádio Hana. Životní styl.
2: Podzim je tady a občas sebou přináší i takzvané podzimní pasti. Ať už jsou to náhlé výkyvy nálad, sklony k prokrastinaci, nečekaná podzimní únava, anebo zrádné plískanice, které zkouší naši imunitu. Možná si kolikrát říkáte, venku je zima, nikam nejdu. Ne, ne, 20 minut na čerstvém vzduchu je lepší, než být celý den doma. A potkávejte se s lidmi. Zážitky zahřejí víc než deka. Důležitý je taky pravidelný pohyb, jídlo a odpočinek. To jsou malé kroky, ale znamenají velké rozdíly. A hlavně nečekejte na jaro. I podzim má přece své kouzlo.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.
3: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
4: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvěd se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
5: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Hana.

0: tak vám i v úterý ráno hraje Rádio Hana s kapelou Krištof, nejlepší domácí výběr. Bylo 7:45, tak přátelé, my tady pro vás máme tento týden wellness, ten nejlepší, největší, nejluxusnější na našich horách, naše speciální wellness soutěž už v další hodině mezi 8 a 9. Těšíme se, chystáme se, připravujeme taky zprávy před 8 a v nich mimo jiné budou i novinky z olomoucké zoo. A teď už taky za okamžik. Sandra.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme ráno.

0: Určitě poslouchejte dál Rádio Hana, budeme rádi. No a samozřejmě ve zprávách novinky z olomoucké zoo nebo taky ze Zábřehu a z Kroměříže. Zkrátka dobře, informace z našeho regionu, jak jste na to zvyklí. A po 8 hodině tady u nás na Hané taky ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Ranní kafe si s námi dá Sabrina Carpenter. Bude taky skupina Mirai. Nebo Genesis. Zprávy dřív než ostatní, takhle to máme nahané, teď je 7.56.
2: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Přehled zásadních událostí cen vám neseme právě teď. Je úterý 13. října. Až zase vyrazíme na návštěvu do olomoucké zoo, tak o zvířatech nám tu více poví nový hlasový komentář. Zoo spustila pro návštěvníky u expozic zvířat komentáře dostupné přes QR kódy. Při tvorbě nahrávek olomoucká zahrada poprvé využila umělou inteligenci. O vedení města už mají po víkendových volbách jasno v Zábřeze. V čele Zábřeha zůstává dál starosta František Jon se svou dosavadní koalicí. Jeho uskupení navíc posílilo v zastupitelstvu po komunálkách o 2 křesla, píše o tom deník.
6: Kroměříž aktuálně.
5: Zeleň u metkových rybníků ošetří město Kroměříž. Město se tu postará o stromy zasažené jmelím. Odborníci za asi 3/4 milionu korun ošetří 48 dřevin a dalších 8 nejvíce poškozených stromů musí pokácet. Bylo fakt teplo. Září 2026 bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření s průměrnou teplotou 16,27 stupně Celsia. Podle služby Copernicus byla globální teplota teplejší pouze v rekordním září roku 2023.
3: Sport.
5: Velkou posilu dostali do útoku prvoligoví hokejisté Přerova. Na střídavé starty z extraligové Olomouce přichází 29-letý útočník Lukáš Anděl. Ten má na kontě skoro 350 startů v nejvyšší soutěži.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 14 stupňů. A zahrádkáři se stále modlí, už aby sprchlo. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu a potom o víkendu. Jinak celková kvalita ovzduší je tento týden aktuálně dobrá a bio na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž. Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Pastérově ulici u Senima, taky v Mohelnici na Třebovské nebo ve Valmezu na Palackého. A připomínáme, že nehoda se dořešuje v Prostějově na Kojetínské. Jedeme spolu dál na té správné vlně a přejeme vám pohodovou cestu s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.
0: Jako vždycky, máme správně naladěno, tak tohle je Rádio Hana, přátelé, a je přesně 8 hodin. My hrajeme dál, teď už posíláme 80. Užívejte si s námi úterý s datem 13. října. Hezké ráno!

Máme chvilku po 8 hodině s Rádiem Hana a taky se zpěvačkou Sabrinou Carpenter. Dáme jedno vyladěné espresso a jedeme dál. Doufáme, že taky chytáme tu správnou pracovní slinu. Než se naplno rozjede úterý, tak si společně dáme i tradiční chvilku pro zvídavé. Jinými slovy, za pár minut zjistíme, kdo třeba dneska slaví narozeniny a komu pošleme vytuněnou sváteční hymnu. Tak určitě poslouchejte dál. Tohle je vaše úterní Rádio Hana. Teď je 8 hodin a k tomu 6,5 minuty. A my už taky posíláme 80-kové vzpomínky na Michaela.

0: Máte Rádio Hana.
1: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
2: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
1: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
2: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
1: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
0: To nejlepší pro ty nejlepší.
3: Rádio Hana
0: a ranní topka.

0: Jo, jo, když tohle slyšíme, tak samozřejmě taky chceme tančit. 8.14, Radio Hana, máme pro vás pravidelnou dávku dobré nálady, taky ten nejlepší hudební výběr. Před 8:30 budou také informace, které vždycky každé ráno oceníte. Bude to předpověď počasí, ať víme, jak bude, nebo taky aktuální doprava z našeho regionu. A teď už na Hané jdeme slavit.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Tak je tady úterý, 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
2: Matka křičela. Penca, jdi nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
0: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
3: Dnešní sváteční hymna je dokončená! Co myslíte? Povedla se nám.
4: Tak pojďme.

0: všechno nejlepší!
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.

0: safran.cz.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže?
16: Máme je v Tui.
15: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
16: Máme je v Tui.
15: Mallorca a její Tyrkysové moře?
16: Máme je v Tui.
15: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
16: Máme ho v Tui.
15: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
16: Máme v Tui.
15: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Rádio Hana.
18: Ráno je top.

0: my si tady žijeme, nahneme, hrajeme a bavíme také v úterý ráno. Je 8.27, samozřejmě, že sledujeme počasí. Zatím to vypadá tak, že tento týden ty nejvyšší odpolední teploty budou někde kolem 14 stupňů Celsia a po ránu se vždycky připravte na to, že je celkem zima, že bychom se vždycky měli přioblechnout. No a zatímco dneska je většinou polojasno nebo skoro jasno se spoustou sluníčka, zítra se prý můžou na Moravě objevit sem tam i nějaké ty přehánky. Doprava. Je tady taky aktuální ranní doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na 17. listopadu, taky na ulici Havlíčkova, kousek od křižovatky u Drápala. Hlídka je i v Blatci na Kocandě a silnější provoz teď na trase Mohelnice, Studená Loučka, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 2 minuty už bude půl deváté.

0: teď momentálně vracíme zpátky 80. Jsou tady Eurythmics, mimochodem za pár minut vás vezmeme do luxusního horského wellness, ale jakože fakt hodně luxusního, a vezmeme vás úplně zadarmo. Tak zůstaňte s námi, teď už se taky spojíme se Šumperkem, probereme jeden větší dopravní projekt. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex paní Barbora Polášková. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
2: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
3: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
2: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
3: Ano, je to tak. Je to tak. Je to významný projekt developerský v Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
2: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
3: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
2: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
3: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
2: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
2: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Hello.

0: 8 hodin a 40 minut, tohle je úterní ranní topka Rádia Hana. Zdravíme všechny a já vám povídám, že je to fakt největší, nejlepší a nejluxusnější wellness na našich horách. No fakt, a vy si ho můžete úplně zadarmo vyzkoušet. Fakt, zadarmo. Tak nám zavolejte. Otázka a odměna čeká 585 22 55 88. Jdeme na to.
1: Rádio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Romantika pro věčně zamilované tady u nás na Rádiu Hana. A teď je tady taky naše reklamní soutěž Melody. Celý tento týden vždycky ráno mezi 8 a 9. Přátelé, otázka zní, vy se ptáte, co tady pro vás máme, tak hlavně otázky a odpovědi, které můžete najít na www.melody.cz, ale je to taky zábava pro celou rodinu, nebo romantika ve dvou. Já mám teď na drátě posluchače Michala. Míšo, zdravím, dobrý den. Špatně se slyšíme, Michale, něco nám tam ruší signál. Já rovnou prozradím, já mám pocit, jestli vy nejste někde na traktoru nebo na nějakém zemědělském stroji. No, vůbec to není dobrý. Michale, zkuste něco vypnout, něco zapnout, protože budeme samozřejmě trošku lepší. Michale, dobrý?
1: Tak, dobrý, paráda.
0: Lepší. Tak prosím vás, Michale, celodenní neomezený vstup pro dva, to je ta romantika do vodního a saunového světa. Máme tam sauny, páry, venkovní jezera, vodopády, wellness čeumna, no prostě paráda. Cena za 1780. A my se ptáme, Michale, dobře poslouchejte, v jakém oblíbeném horském rezortu najdeme ten největší aquapark a wellness na našich horách, což je Melody Aqua and Spa. Nápověda. Máme tady tři možnosti. Michale, za A je to rezort. Sorry, my máme rádi hory. Za B je to areál pod horami. A nebo za C je to horský rezort Dolní Morava. Co myslíte, Michale?
1: Je to Cčko Dolní Morava.
0: Ano, je to tak. Horský rezort Dolní Morava už vás bude očekávat, Michale, vás. Zeptám se, nakolik jste romantik, protože je to romantická cena?
1: No tak na půl, no, tak na půl, aj jsou, aj nejsou, no.
0: A tu druhou půlku, když tak obstará vaše partnerka, která je určitě 100% romantička. Michale, zůstaňte na drátě, my samozřejmě gratulujeme, tolik tedy naše reklamní soutěž Melody, ve které rozdáváme opravdu ty nejlepší zážitky, Melody Aqua and Spa na Dolní Moravě. Tak se budem těšit zase zítra. Mějte se krásně.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme úterý na jedničku. Objevte Melody Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melody.cz. Tady je Rádio Hana.

0: 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pojďte si poslechnout zprávy. Rány se ozývají z vojenského újezdu Libavá na Olomoucku. Vojáci tu mají výcvik a střelby z tanků Leopard. Ostré střelby potrvají zatím do čtvrtka a ve čtvrtek budou i v noci. Novinky v léčbě má nemocnice Agel Sternberg. Pořídila k rehabilitacím moderní přístroj SIS za asi 900 tisíc korun. Přístroj využívá elektromagnetické pole a pomáhá při léčbě bolesti zad, kloubů i při rehabilitacích po úrazech. Falešný poplach, který vzburcoval policii. Anonym v neděli nahlásil na linku 158 střelbu po lidech u střední školy v Hranicích. Policie místo uzavřela po dvouhodinové prohlídce nebezpečí a jakýkoliv incident vyloučila. Policie tak pátrala po původci falešné zprávy a později ho skutečně našla a zadržela. Byl svetovaný a za šíření poplašné zprávy nyní 35-letému oznamovateli hrozí až 3 roky vězení. Sport. Začíná poslední kolo základní části hokejové ligy mistrů. V tomto 6. kole se dnes představí i český klub Pardubické Dynamo. Přivítá na svém ledě švédský tým Växjö Lakers. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
0: Počasí.
3: Tak jsme tady měli hodně chladné úterní ráno, konkrétně na Bruntálsku a v Jeseníkách byla maximálně +2, jinde kolem +5. Víme, jak bude, na teploměru dneska odpoledne zhruba 14 stupňů a pak by to mělo jít postupně mírně nahoru. Jinak počasí na Moravě dál vesměs polojasné s trochou mraků. Deštníky si pro jistotu nachystáme zítra a pak taky v sobotu a v neděli.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na 17. listopadu, anebo taky na ulici Havlíčkova, tady je to kousek od křižovatky u Drápala. Hlídka by měla být taky na Lipenské u Ferony a dneska silnější provoz na trase Mohelnice Studená Loučka. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: A ještě přece jenom jedna policejní hlídka, a to konkrétně na D1 na exitu Hulín Západ.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: keď príde 90-ková procházka pamätí, tak samozrejme ju také nenecháme vonku stáť. Poďme na to!
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamätí.
0: Celou tuhletu hodinu mezi 9 a 10 ty nejlepší 90-kové songy z jednoho konkrétního roku a už teď vám můžu říct, že nás taky čeká jeden hodně zapeklitý hudební kvíz. Už teď se připravte, že to fakt bude oříšek, ale bude vás to bavit. A taky zavzpomínáme na stříbrné fotbalové euro, protože to nás taky bavilo, to nemá chybu. No a dneska si kromě fotbalu zahrajeme třeba taky Galu, bude R. Kelly, Jamiroquai nebo australští Savage Garden. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně vracíme? Karle, kopni to tam.
3: Pozor, Pele Kouba! Pele Kouba po střele Sá Pinta. Poborský. Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0! Karel Poborský vstupuje do historie geniálním způsobem!
2: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí.
2: Milujeme 90.

0: Stačí jenom roztáhnout křídla a můžeme letět. I believe I can fly, tahle ta romantika taky patří do dnešní procházky pamětí, tohle je R. Kelly. Mimochodem dneska tady bude ještě jedna velmi slavná devadesátková kapela, která vznikla na základě konkurzu a svůj debutový single vlastně točí na jeden jediný záběr. A my se ptáme, už víte, o kom je řeč? Možná, že pomůže jedna hudební nápověda, je to vlastně takový kvíz, protože my ten jejich song, ten jejich single zakomponujeme do 40. let. Tak schválně, jestli to poznáte. Co myslíte? A vy si říkáte, to já znám, to já přece znám. Ano, 40. léta, tak to je ten kvíz, ale my se samozřejmě vracíme do 90. Typujte, hádejte, co tohle je za kapelu. 90. v procházce pamětí jedou samozřejmě dál.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
19: Vytvořeno s použitím AI.
20: Právě teď v KIK.
19: Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Radio Haná.
2: Procházka pamětí.

0: Zbytek jenom povídám, tak tohle to jsou Buty na Hané, 90ková procházka pamětí. Za chviličku pokračujeme, dáme Savage Garden nebo No Doubt, jeden konkrétní 90ový rok a teď před 9:30 taky nejaktuálnější doprava z našeho regionu. Tak máme hlášenou nehodu na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Mělo by to být za exitem Mladeč, tady pozor. A máme hlášenou i policejní hlídku na dálnici Lipník Olomouc. Tady je to u velkého újezdu. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana, procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

Tak tohle to jsou nahané No Doubt a jejich Don't Speak. Dneska procházka paměti a mimo jiné i vzpomínka na stříbrné fotbalové Euro, které absolutně nemá chybu. Dneska kromě fotbalu hrajeme taky ty nejlepší devadesátky. Už jsme tady měli Galu, byl tady R. Kelly, Jamiroquai nebo australští Savage Garden. A otázka zní, co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme. A ještě nás čeká jedna dívčí kapela. Vy už možná tušíte, tak co, rozluštíte náš hudební kvíz?

0: Takhle by to znělo, kdyby tahleta dívčí partička frčela ve 40. letech, ale my tady máme 90. Ano, správně, jsou to Spice Kids.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Milujeme 90.

0: If you wanna be my lover, tak v procházce pamětí dneska vzpomínky na úplné začátky Spice Girls. Vznikají na základě konkurzu, jejich dohromady pět, každá má svou image, každá má svou roli. A debutový single Wanna Be, tak ten se točil na jeden záběr. Tak co myslíte, který rok to dneska je v procházce pamětí? Za chvilku napoví ještě Škorpíci nebo Michael Jackson.
1: Radio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Procházce pamětí, dneska vzpomínka na úžasné devadesátky. Patří sem samozřejmě i tenhle ten song od Pet Shop Boys, Se a Vida. Tak měli jsme tu i Spicy, měli jsme tu Savage Garden, Galu, Jamiroquai, Buty. MC Erika Barbara se za námi stavili, no prostě paráda, a hlavně zavzpomínali jsme i na stříbrné fotbalové euro. Tak co myslíte, který rok to vlastně dneska je?
1: Pozor, Bělekouba po střele Sapinta. Poborský. Karel Poborský jde sám, krásně to skutil, 1-0. Karel Poborský vstupuje do historie geniálním způsobem.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Dnes je to rok 1996.

0: když jsou tady u nás nahané v procházce pamětí ty nejlepší devadesátky. Jak by asi tak mohl chybět? Mr. President a jejich Coco Jumbo. Rok 1996, teď už se mnou ve studiu taky kolegyně Majda, zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, co bude k večeři? Dělám, co můžu. Hle, ty jsi trochu přibrala, že jo? Tak to jsou, prosím pěkně, vaše příspěvky na našem rádiovém Facebooku, co vašeho partnera, nebo respektive v tomto případě partnerku, dokáže fakt vytočit do 5 vteřin. A máš nějaký tip? Vytáčíš? Seš vytáčecí tip nebo ne?
1: Já právě jsem chtěla říct, že já nejsem, že si myslíš, že jsme spolu právě proto, že se nevytáčíme.
0: Ale mohla bys si třeba něco najít, ať si to trošku zpestříte. Nechci
1: to nějak. Tak já si to projdu na tom Facebooku, něco si tam najdu.
0: Nějaká inspirace, mrkněte taky. Těšíme se na vaše další příspěvky a s Majdou po 10. hodině. Dáme nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Jana Kirchner. Taky Miley Cyrus. Nebo Bruno Mars. Zprávy počasí, doprava vždycky dřív než ostatní rádio Haná, teď je 9.56.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a

0: nákup oběd pro nejchudší klienty charitních domovů. Životy dvou lidí vyhasly na silnici u Mohelnice. Ke tragické srážce náklaďáku a osobního auta došlo v pondělí v podvečer. K nehodě došlo na hlavním silničním tahu 35 směrem na Studenou Loučku. Při nehodě u obce Podolí zemřeli dva lidé. Jde o první oběti na silnicích v Olomouckém kraji v tomto měsíci. Celkově už letos na silnicích v Olomouckém kraji zemřelo 17 lidí. Buďme na cestách opatrní. Tajemství v Boskovicích je rozkryto. Našel se ztracený hrob bývalého starosty města Josefa Kirchmana. Na začátku 20. století se v Boskovicích zasloužil o vznik místního sokola a gymnázia. Město hodlá jeho hrob důstojně označit. Sport. Svůj druhý zápas v základní části Ligy mistrů odehrají fotbalisté pražské Slávie. Dnes od 18 hodin 45 minut našeho času vyzvou v Baku azerbajdžánský Sabah FK. Slávia se pokusí prolomit vleklé čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které trvá od roku 2007.
1: Počasí. Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 14 stupňů. A zahrádkáři se stále modlí, už aby sprchlo. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu a potom o víkendu. Jinak celková kvalita ovzduší je tento týden aktuálně dobrá a bio na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na dálnici D35 Mohelnice Olomouc. Řeší se to za exitem Mladeč. Máme taky hlášenou policejní hlídku na dálnici Lipník Olomouc u Velkého újezdu a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Spolu jedeme na té správné vlně. Rozhodně se nikam neženem, ať do cíle dorazíme v pořádku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: Já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty. Pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal a řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: den vám dělá Rádio Hana. Jestli na vás po 10. hodině dopoledne začíná padat první dnešní útlum, první únava a zrovna jste si zhluboka zívli, nemějte výčitky. Zívání totiž vůbec neříká, že jste nevyspalí nebo lenošíte. Vědci totiž zjistili, že zívnutí funguje jako takový chladič pro náš mozek. Hlubokým nádechem nasajeme chladnější vzduch, který okamžitě ochladí krev v hlavě a zase nám tak dovolí se pořádně soustředit. A pokud zívnul i kolega vedle vás, to je důkaz, že k vám má přirozenou empatii. Takže příjemnou zívačku si užijte s naším nejlepším hudebním výběrem, za chvíli třeba Lucie nebo Bruno Mars. Do 20 minut pro vás budeme mít taky naše tipy, kam vyrazit.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Je to přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
17: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
18: Olomoucký report CZ.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
20: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
19: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
21: Posloucháte Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, přinášíme vám nejlepší hudební výběr, třeba Jelen, Klidná jako voda, ale taky tipy na skvělé akce. Pojďme se na to podívat.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Už zítra se v Olomouci těšíme na Renátu Dressler a světové šanzony od Edith Piaf nebo Marlene Dietrich. V olomouckém kině Metropol zítra od 19 hodin. S mobilním hospicem Nejste sami zveme na benefiční výstavu a aukci Umění pomáhá. Sejdeme se v olomouckém studiu G21 na Dolním náměstí. Celý říjen jsou tady k vidění obrazy, fotografie, šperky i keramika. Jedeme taky do Tovačova, a to na výlov Hradeckého rybníka. Dáme si tady ty nejlepší rybí speciality už o tomto víkendu. Tak co? Šanzony, benefiční výstava nebo výlov rybníka? Kam zamíříte vy? A nebo to stihnete všechno?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
6: 4 cm? To ani nepoznáš!
5: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
15: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov Hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov Hradeckého rybníka do Tovačova.
19: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
20: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší.
0: nejlepší hudební výběr.

0: Hrajeme vám jednu pecku za druhou, za sebou právě máme Aerosmith a jejich I Don't Miss a Thing. Servírujeme vám ten nejlepší hudební výběr a budeme s tím pokračovat i po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká na nás třeba Xindl X a jeho Sebelove Song.

0: nebo třeba 90-kové Lighthouse Family. A mnohem více pro vás máme připravené na našem poledním playlistu. Než se do něj ale pustíme, máme tady na rádiu Hana připravené taky zprávy. S námi je totiž máte dříve než ostatní, a to v 10 hodin a 55 minut. Tak jdeme na to.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Scháníme pro vás další zprávy a neseme vám je právě teď. Přes Svatojanský most v Litovli nyní neprojedeme. Ode dneška do soboty je uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
1: Prostějov aktuálně.
3: O místo posledního odpočinku se postaralo město Prostějov. Hřbitov v Prostějově v Rahovicích má hotovou rekonstrukci vodovodní sítě. Návštěvníci mají k dispozici 3 nová odběrná místa na vodu k údržbě hrobových míst. Na pultech je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem je volný čas, jak nám pomáhá udržet si zdraví a které činnosti jsou v kurzu. Na sportovních stranách se dočtete, kdo byl nejrychlejší na chřibském maratonu. Další silné zemětřesení zasáhlo Panamu. Malá země na spojnici Severní a Jižní Ameriky čelila skoro 8-stupňovým otřesům minulý týden a nyní 6-stupňovému zemětřesení, které je schopné poškodit staré budovy. Oběti hlášené nejsou.
2: Sport.
3: Česká inline hokejová reprezentace zvládla v brzkých ranních hodinách i své třetí vystoupení na mistrovství světa v Paraguaji. Naše inline hokej

0: Česko. My ti za 5 minut otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policejní hlídky, a to v ulici Nezvalova a na D35 na exitu Olomouc Západ. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Hranice a ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Nohu z plynu dáme taky v Prostějově v ulici Vrahovická. Srazil se tu osobák s motorkou. Probíhá vyšetřování nehody, kolem místa s opatrností, ale projedeme. Odstavené auto překáží pak taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší

0: To byl Xindl X, vy posloucháte Rádio Haná. Proč si o víkendu složitě vybírat mezi čerstvým horským vzduchem a horkou saunou, když vlastně můžeme mít obojí? S Rádiem Haná vás totiž čeká relaxace bez jakýchkoliv takových kompromisů. Až do pátku rozdáváme v ranním vysílání volné vstupy do toho úplně největšího a nejluxusnějšího wellnessu na našich horách. A to úplně zadarmo. Čeká vás pohodový rodinný výlet i neomezená romantika ve dvou. Tak si zítra zapněte ranní vysílání na Rádiu Haná a hrajte s námi. Všechno podstatné najdete na webu radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Haná.
3: Vaše věrné rádio.
5: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrart?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
13: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
14: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
15: Jo, jo.
14: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
15: Co mě zrovna napadne?
13: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudy.

0: Ladíte podzimní rádio Hana. Když se řekne podzim, co se vám vybaví? Je to barevné listí, výroba zvířátek z kaštanů a vycházky za sbíráním hub? Nebo máte tohle roční období spojené spíš s ochlazením a brzkým stmíváním? Pokud patříte do téhle druhé skupiny, možná vás chytila podzimní past. Co to je a jak se jí vyhnout, už pro nás zjistila kolegyně Lá.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Podzim je tady a občas sebou přináší i takzvané podzimní pasti. Ať už jsou to náhlé výkyvy nálad, sklony k prokrastinaci, nečekaná podzimní únava, anebo zrádné plískanice, které zkouší naši imunitu. Možná si kolikrát říkáte, venku je zima, nikam nejdu. Ne, 20 minut na čerstvém vzduchu je lepší, než být celý den doma. A potkávejte se s lidmi. Zážitky zahřejí víc než deka. Důležitý je taky pravidelný pohyb, jídlo a odpočinek. To jsou malé kroky, ale znamenají velké rozdíly. A hlavně nečekejte na jaro. I podzim má přece své kouzlo.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Rádiu Hana nám právě dohrává americká kapela Green Day. Slyšeli jsme song Boulevard of Broken Dreams. Možná, až budete mít čas, podívejte se i na klip k tomuhle songu. Uvidíte takový ošuntělý starý obraz. Toho režisér videoklipu docílil tak, že kameru pálil cigaretami, poléval kávou a filmový pás pak škrábal žiletkami. Hrajeme vám podstatně nejlepší hudební výběr a budeme i po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těší se na vás Vašo Patejdl.
3: A kde jsi moja, tak potom nevím čas.
0: Pozveme se i Huntrix přímo z Koreje.
4: Uja!

0: zprávách s Tomem Gottwaldem, které vám teď posíláme, a to v 11 hodin a 57 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu. Nicméně

0: daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
1: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Angkor Wat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli C0B, píše o tom Deník. Sport. Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
2: Počasí. Víme, jak bude. Můžeme slíbit, že v průběhu dne už bude tepleji oproti dnešnímu mrazivému ránu. Na Hané se kolem 7. hodiny teploty blížily k nule. Na Šumavě už ale rtuť teploměru spadla na minus 10 stupňů. Po celé republice museli ráno lidi seškrábávat námrazu z čelních skel aut. Za tak chladné ráno může kombinace studeného vzduchu, vyjasněné noci a bezvětří. K nule nám mohou teploty spadnout i během nadcházející noci. Během dne by ale mělo být po celý týden kolem 15 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Bouračku dvou dodávek řešíme v Olomouci v ulici Ladova na křižovatce u zastávky. Nákladní auto havarovalo taky v obci Prosenice v ulici u nádraží. Projedeme tudy, ale opatrně. A osobák, který se střetnul s lampou veřejného osvětlení, dořešujeme taky na Zlínsku v Napajedlech v ulici Komenského. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Na rychlost si dáváme pozor na D46 na exitu Olomouc Střed a na D1 na exitu Lipník Trnávka. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

Fontana, to bude naplno.

0: S vámi je Rádio Haná. Jestli vám dneska ráno kolega s vážnou tváří oznámí, že řízek je vlastně jenom zakamuflovaný koláč, nebo že veverky v parku umí mluvit plynule francouzsky, buďte v klidu. Dneska je totiž 13. října Mezinárodní den bláznivých výroků. Je to den, kdy má zelenou jakýkoliv úlet, hravý nesmysl nebo originální propovídka, co vás zrovna napadne. Puste dneska fantazii trochu na volno, neberte všechno tak vážně a užijte si pohodové úterý s Rádiem Haná. Do 20 minut se spolu mrkneme na další zajímavosti o dnešním datu v našem kalendáriu.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Haná.
3: Vaše věrné rádio.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Posloucháte Rádio Haná.

0: I v úterý odpoledne je tady s vámi Rádio Hana. Máme 13. října a to mimo jiné znamená, že slavíme výročí prvního klavírního koncertu skladatele Gustava Mahlera. Stalo se to v roce 1870 a malému Mahlerovi bylo teprve 10 let. Během svého života Mahler chvíli pobýval taky v Olomouci, konkrétně v dnešním Moravském divadle. Jaké další zajímavosti dnešní datum přináší, to už nám poví Martina Kvítko v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Tak je tady úterý, 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo Mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
3: Matka křičela. Penca! Jde nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakoup, ne? Tam není nic.
2: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
4: Dnešní sváteční hymna je dokončená!
5: Co myslíte? Povedla se nám.
6: Tak pojďme.

0: na procházku, na zahrádku, ale taky třeba k práci do salonů, dílen nebo kanceláří. Všem se vám snažíme dnes zvednout náladu a vykouzlit úsměv na tváři. Připravujeme pro vás ten nejlepší hudební výběr a podíváme se, na co se můžeme těšit už v další hodince.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zaspívá nám třeba Anaka.
2: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější.
0: Písničku The Way You Make Me Feel nám zaspívá Michael Jackson. Těšit se můžeme třeba taky na Red Hot Chili Peppers. Máme prostě opravdu pestrý playlist a už za chvíli ho rozjedeme v plné parádě. Předtím si ale dáme naše aktuální zprávy. S námi je totiž máte dříve než ostatní. Máme 12 hodin a 55 minut a jdeme na to.
3: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
4: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Až zase vyrazíme na návštěvu do Olomoucké zoo, tak o zvířatech nám tu více poví nový hlasový komentář. Zoo spustila pro návštěvníky u expozic zvířat komentáře dostupné přes QR kódy. Při tvorbě nahrávek Olomoucká zahrada poprvé využila umělou inteligenci. Na pultech je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem je volný čas, jak nám pomáhá udržet si zdraví a které činnosti jsou v kurzu. Na sportovních stranách se dočtete, kdo byl nejrychlejší na chřibském maratonu. Mrazivé probuzení zažili řidiči na Boskovicku. Ranní mrazy zasáhly například Kunštát, Olešnici nebo Valchov. Teploty klesající pod bod mrazu donutily mnohé šoféry opět vytáhnout škrabky na ojíněná okna. Od nového roku zase vzrostou důchody, ovšem nadcházející navýšení přilepší příjemcům nejnižších penzí více než průměrným důchodcům. Průměrný starobní důchod vzroste o 304 korun na 22 196 korun měsíčně, ale nejnižší starobní penze od ledna vzrostou o 540 korun na 10 340 za měsíc, což znamená, že poprvé v historii minimální starobní důchody v Česku překročí 10 000 hranici.
4: Sport.
5: České fotbalistky se pokoušejí probojovat na mistrovství světa. Dnes je čeká odveta semifinále baráže se Skotskem. Úvodní střet české reprezentantky prohrály 0-2. Nyní na trávě soupeřek budou dohánět manko. Hraje se od 20 hodin na 15 minut našeho času.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dál si užíváme jasnou až polojasnou oblohu. Mraky by nám na obloze měly začít přibývat až k večeru. Rtuť teploměru se nám dneska vyšplhá ke 13 stupňům. Pokud plánujeme vyrazit na hory, počítáme s podstatně chladnějším počasím 4 až 8 stupňů. Pršet by nám dneska nemělo, zítra už by ale mohlo. Odborníci ve středu předpovídají až 4 mm srážek. Kromě oblačnosti zítřek přinese i mírné oteplení. Očekáváme až 17 stupňů.
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dořešujeme v Olomouci v ulici 17. listopadu. Při projíždění kolem raději dáme nohu z plynu. Zpomalíme taky na Blanensku na cestě Šošůvka Vysočany. Pobíhají tady na silnici ovce. Hlásíte nám hned několik policejních hlídek, číhají v Olomouci v ulici Brněnská, na D1 na exitu Hranice, stojí taky v Tlumačově v ulici Dolní, ve Valmezu v ulici Vsetínská.

0: Posloucháte Rádio Hana i v úterý odpoledne, jestli zrovna vysíte v odpolední koloně a zkusím vám občas vyklouzne nějaké to ostřejší slovo, nemějte výčitky. Podle vědců z britské univerzity v tom nejste sami a má to svůj biologický důvod. Psychologové totiž změřili, že když si při stresu nebo při frustraci prostě nadáváte, tělo vyplaví adrenalin a okamžitě zvýší práh bolesti i toleranci vůči stresu až o 15%. Není to tedy nedostatek vychování, ale prastarý obraný reflex našeho těla. Takže si v klidu ulevte, opřete se do sedačky a užijte se zbytek cesty s Rádiem Hana.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na Nejste sami EU.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Yeah. Nejlepší hudební výběr.
13: Radio Hana.

0: času. Krátce před půl druhou posloucháte Rádio Haná. Máme pro vás krátký dopravní přehled. Doprava. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci bez nehod, to už se ale nedá říci v Prostějově v ulici Žeranovská. Srazila se tu dvě osobní auta, průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Na překážku na silnici si dáváme pozor na D55 na trase Hulín Otrokovice na exitu Otrokovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za půl hodinky.
1: Rádio Haná. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Na Rádiu Hana vás bavíme i informujeme teď například s Red Hot Chili Peppers a jak se nejlépe dostat informacím, než přímo u povolaných osob. Proto už teď máme na lince Barboru Poláškovou, která nám poví, jaké novinky se chystají v Šumperku. No a do 20 minut pro vás budeme mít taky naše pravidelné zprávy.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex paní Barbora Polášková. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
2: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
3: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
2: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
3: Ano, je to tak. Je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
2: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
3: To je pravda, tomu se jako předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
2: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
3: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
2: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
2: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle.
7: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
6: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Tady je Rádio

0: Na Rádiu Haná se nám přiblížila druhá hodina odpoledne, to znamená, že ve studiu už je tady se mnou kolega Štěpán. Štěpáne, ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne.
0: Štěpán přebere dnešní odpolední vysílání, než ho k tomu ale pustím, tak si ho trochu vyzkouším. My máme dneska 13. října.
1: OK.
0: To je den.
1: To vím.
0: To je den bláznivých výroků, to už možná nevíš.
1: To nevím.
0: Takže Štěpi, já tady mám nějaké výroky a ty zkusíš uhodnout, co je to za přísloví, jo?
1: OK.
0: Tak první. Komunikovati drahý kov s chemickou značkou AG, nekomunikovati drahý kov s chemickou značkou AU.
1: Tak to bude mluviti stříbro a mlčeti zlato.
0: Je to tak, je to tak. Druhý.
1: Okay.
0: Pokud nenaplníš svůj pracovní úvazek, nebude sladké pečivo pečené obvykle v kulatém tvaru.
1: Tak to je jasný, to jsou bez práce nejsou koláče.
0: Paráda. A lichokopitník z čeledi koňovití, kterého dostaneš bezplatně, nevystavuj dentální prohlídce.
1: Jo, darovanému koně na zuby nehleď.
0: Je to tak, to paráda.
1: 33, takže jednička.
0: No jasně, po 14. hodině už se těšíme na další várku nejlepšího hudebního výběru.
2: Hit za hitem.
0: Budou výherci Radiotalentu, jinými slovami.

0: krabičky zlatých hitů vytáhneme třeba Tinu Turner. Tohle a mnohem více pro vás má Štěpán už po zprávách, počasí a dopravě. Je 13 hodin a 57 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Rekordní pomoc v Olomouci. Benefiční akce Den lidí bez domova v sobotu na Horním náměstí v Olomouci přilákala frontu lidí se srdcem na pravém místě. Při benefičním prodeji polévky vykoupili všechno za pár desítek minut. Při letošním 12. ročníku akce pořádané Charitou Olomouc a spolkem Dobré místo pro život se vybralo rekordních 97 318 korun. Výtěžek podpoří projekt Kup oběd pro nejchudší klienty charitních domovů. Můžeme se podívat na poklady. Archeologické centrum Olomouc, sídlící na ulici u Hradiska, pořádá tuto sobotu Den archeologie. Během dne si tu můžeme prohlédnout bronzový poklad z Kojetína či nálezy z trasy budoucí dálnice D55 na Přerovsku. Tajemství v Boskovicích je rozkryto. Našel se ztracený hrob bývalého starosty města Josefa Kirchmana. Na začátku 20. století se v Boskovicích zasloužil o vznik místního sokola a gymnázia. Město hodlá jeho hrob důstojně označit. Sport. Svůj druhý zápas v základní části Ligy mistrů odehrají fotbalisté pražské Slávie. Dnes od 18 hodin 45 minut našeho času vyzvou v Baku azerbajdžánský Sabah FK.

0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. Bouračka dvou osobáků se ale dořešuje v Prostějově v ulici Žeranovská. Na cestě musíme počítat taky s 20-minutovým zdržením na trase mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí, a to v obou směrech. Na psy pobíhající na silnici si pak dáme pozor na výjezdu z Tlumačova ve směru na Otrokovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz. Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: trošku moc. Tak pokud jste si mysleli, že už vás ve světě módy nic nepřekvapí, tak pozorně poslouchejte. Jedna australská značka, která má v názvu slovo krysa, tedy samozřejmě v angličtině, tak se stala virální díky kolekci, na které návrhářka přišívá skutečné preparované krysy. A pozor, nejsou to klobouky ani kalhoty, ale jsou to dámské kalhotky. No a zatímco někteří lidé jsou z téhle bizarní módy zděšení, a osobně taky, tak jiní by si ji prý oblékli jen proto, aby šokovali partnera. A kolik takový kousek vyjde? Zhruba 3000 korun. Tak co, umění nebo už je to trošku za hranou?
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
2: Tohle je Rádio Haná.
12: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohto roční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Haná. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: Olomouci.
1: O čem se píše?
2: Na našich rádiových vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás rychlý přehled. Den lidí bez domova v Olomouci se vydařil. Prodej polévek na náměstí přinesl téměř 100 000 korun pro charitu. Více nám píše web olomouc.cz. Lipovský kopec se na měsíc zavře. Řidiči mezi Jeseníkem a Lipovou neprojedou. Detaily pro nás má report.cz. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Tématem tohoto vydání je volný čas. V rozhovoru se starostou Zborovic se pak dozvíme, proč odmítá zábor zemědělské půdy. Na sportovních stránkách se dočteme, kdo byl nejrychlejší v chřibském maratonu. S naším rádiem jste v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasne, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
13: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana se vracíme před 15. hodinou na konec 90. let, to je Tina Turner na naší vlně, díky moc, že jste s námi. Na řadě jsou zprávy, my si už za chvíli povíme o uzavírce svatojanského mostu v Litovli i o tom, co dělají aktuálně vojáci v Libavé na Olomoucku. Počasí a doprava bude následovat, no a v následující hodině opět ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Na programu Marek Ztracený.

0: Na, pojďme na ně už v tuhle chvíli ve 14.57.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Scháníme pro vás další zprávy a neseme vám je právě teď. Přes Svatojanský most v Litovli nyní neprojedeme. Ode dneška do soboty je uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu. Rány se ozývají z vojenského újezdu Libavá na Olomoucku. Vojáci tu mají výcvik a střelby z tanků Leopard. Ostré střelby potrvají zatím do čtvrtka a ve čtvrtek budou i v noci.
5: Prostějov aktuálně.
4: O místo posledního odpočinku se postaralo město Prostějov. Hřbitov v Prostějově v Rahovicích má hotovou rekonstrukci vodovodní sítě. Návštěvníci mají k dispozici 3 nová odběrná místa na vodu k údržbě hrobových míst. Další silné zemětřesení zasáhlo Panamu. Malá země na spojnici Severní a Jižní Ameriky čelila skoro 8-stupňovým otřesům minulý týden a nyní 6-stupňovému zemětřesení, které je schopné poškodit staré budovy. Oběti hlášené nejsou.
2: Sport.
4: Česká inline hokejová reprezentace zvládla v brzkých ranních hodinách i své třetí vystoupení na mistrovství světa v Paraguaji. Naši inline hokejisté po výhře nad Argentinou a Tajvanem tentokrát přemohli Itálii, a to po dramatickém utkání 5-4.
2: Počasí.
0: Na Olomoucku a na dalších místech našeho regionu nás čeká zítra oblačno a objevit se mohou i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den ve stínu 13 až 18 stupňů Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek. Zbytek pracovního týdne by měl být už ale bez deště a většinou s polojasnou oblohou.
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Doprava.
0: Bourá se na Dolní ulici v Prostějově, jsou tu v sobě dvě osobní auta a opatrně se dá projet. Kde je to komplikovanější, tak před Mohelnicí od Moravské Třebové. Převrátil se tu dneska po obědě nákladák, vysypal se náklad, teď se to vyprošťuje a provoz je veden kyvadlově. Nicméně z obou stran je tu kolona přibližně na 25 minut. Na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Olomouci, na Jeremenkově a taky na Mošnerově. A nebo v Prostějově na Okružní. Máme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme a sledujeme samozřejmě i zajímavosti ze světa. Do vězení se nikdo z nás nechce dostat, na tom se nejspíš shodneme. Nicméně některé státy mají věznice tvrdší než jiné a některé naopak měkčí. Tak například Nizozemsko. Nizozemská vězeňská správa totiž aktuálně povolila ženám ve výkonu trestu používat sexuální pomůcky. Jde o roční experiment, který běží od letošního května, no a je do něj zapojeno asi 300 odsouzených žen, což dělá asi 70% všech vězeňkyň v zemi. Důvody jsou podle vězeňské zprávy dva. Za prvé bezpečnost, protože to může snížit napětí mezi vězeňkyněmi i počet případů obtěžování, a za druhé hygiena, jelikož ženy si do té doby vyráběly improvizované náhražky. Tak co myslíte, mělo by se tohle opatření zavést i v Česku?
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Hlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
6: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan.

0: Na rádiu Hana, minutu po půl čtvrté, za chvíli i Pet Shop Boys nebo Lucka Bílá, ale ještě předtím na silnice. Doprava. Bourá se v Šumperku na Žerotínově, jde o dvě osobní auta v sobě a nehoda dvou osobáků se vyšetřuje i v obci Milotice nad Bečvou, nicméně taky tady se dá dostat bez zdržení. Došetřuje se nehoda nákladňáku za Mohelnicí na Moravskou Třebovou, aktuálně je to už jen menší zdržení na 10 minut v kyvadlovém provozu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: nebo Miley Cyrus, tak držte vlnu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Hana.

0: Mr. Big na rádiu Hana před 16. hodinou. Hezké odpoledne přejeme na každou vlnu, no a zveme na naše další zprávy, které už jsou připravené. No a mluvit budeme o novinkách z Olomoucké zóny na Svatém Kopečku i o zvýšení důchodu v následujícím roce. No a co potom?
1: Hit za hitem.
0: Pohodová

0: Právě na rádiu Haná už teď je 15.58 a pojďme na ně.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy rádia Haná.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Až zase vyrazíme na návštěvu do olomoucké zoo, tak o zvířatech nám tu více poví nový hlasový komentář. Zoo spustila pro návštěvníky u expozic zvířat komentáře dostupné přes QR kódy. Při tvorbě nahrávek olomoucká zahrada poprvé využila umělou inteligenci. Na pultech je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem je volný čas, jak nám pomáhá udržet si zdraví a které činnosti jsou v kurzu. Na sportovních stranách se dočtete, kdo byl nejrychlejší na chřibském maratonu. Mrazivé probuzení zažili řidiči na Boskovicku. Ranní mrazy zasáhly například Kunštát, Olešnici nebo Valchov. Teploty klesající pod bod mrazu donutily mnohé šoféry opět vytáhnout škrabky na ojíněná okna. Od nového roku zase vzrostou důchody, ovšem nadcházející navýšení přilepší příjemcům nejnižších penzí více než průměrným důchodcům. Průměrný starobní důchod vzroste o 304 korun na 22 196 korun měsíčně, ale nejnižší starobní penze od ledna vzrostou o 540 korun na 10 340 za měsíc, což znamená, že poprvé v historii minimální starobní důchody v Česku překročí 10 000ovou hranici.
2: Sport.
4: České fotbalistky se pokoušejí probojovat na mistrovství světa. Dnes je čeká odveta semifinále baráže se Skotskem. Úvodní střet české reprezentantky prohrály 0-2. Nyní na trávě soupeřek budou dohánět manko. Hraje se od 20 hodin 15 minut našeho času.
2: Počasí.
0: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů. Rychlé dopravní zprávy začínáme u Mohelnice, kde se na cestě na Moravskou Třebovou za městem po obědě vyboural nákladák a bylo to až do této doby komplikované. Nicméně aktuálně už se to došetřuje a zdržení je jen na 5 minut a dá se projet. Nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje taky v obci Milotice nad Bečvou, i zde je průjezd bez problému. No a kde si dát pozor na policejní hlídky? Se 16. hodinou v Přerově na Polní, taky v obci Bystřička, v obci Prosenice, na D35 směr Olomouc na exitu Velký Újezd, anebo na D46.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: Já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty. Pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal a řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme odpoledne na jedničku.

pětkrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Vylepšujeme našimi hity podzimní dny i večery a pokud přemýšlíte, že byste někde rádi vyrelaxovali a už vás nebaví hádat se doma, jestli vyrazíte na túru nebo radši do sauny, tak pozorně poslouchejte, protože my pro vás máme obojí. To nejlepší a

0: Tyku pro dva. Naše ráno je top. Více na radiohana.cz.
1: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Jsme Radio Hana.

0: spojené.
1: Rádio Hana.
0: Životní styl.
2: Podzim je tady a občas sebou přináší i takzvané podzimní pasti. Ať už jsou to náhlé výkyvy nálad, sklony k prokrastinaci, nečekaná podzimní únava, anebo zrádné plískanice, které zkouší naši imunitu. Možná si kolikrát říkáte, venku je zima, nikam nejdu. Ne, ne, 20 minut na čerstvém vzduchu je lepší, než být celý den doma. A potkávejte se s lidmi. Zážitky zahřejí víc než deka. Důležitý je taky pravidelný pohyb, jídlo a odpočinek. To jsou malé kroky, ale znamenají velké rozdíly. A hlavně nečekejte na jaro. I podzim má přece své kouzlo.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš!
4: Pozor! 4 cm jsou 28,5

0: tě záleží.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
5: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Rádio Haná.
9: Přejeme od

0: Babes je před námi, 17. hodina, před námi jsou taky další zprávy. Mluvit budeme o rekordní pomoci Olomouce pro děti bez domova i o dnu archeologie. No a co potom?
1: Hit za hitem.
0: Zaspívá nám Xindl X.
2: To

0: Rána je 16.57.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Rekordní pomoc v Olomouci. Benefiční akce Den lidí bez domova v sobotu na Horním náměstí v Olomouci přilákala frontu lidí se srdcem na pravém místě. Při benefičním prodeji polévky vykoupili všechno za pár desítek minut. Při letošním 12. ročníku akce pořádané Charitou Olomouc a spolkem Dobré místo pro život se vybralo rekordních 97 318 korun. Výtěžek podpoří projekt Kup oběd pro nejchudší klienty charitních domovů. Můžeme se podívat na poklady. Archeologické centrum Olomouc, sídlící na ulici u Hradiska, pořádá tuto sobotu Den archeologie. Během dne si tu můžeme prohlédnout bronzový poklad z Kojetína či nálezy z trasy budoucí dálnice D55 na Přerovsku. Tajemství v Boskovicích je rozkryto. Našel se ztracený hrob bývalého starosty města Josefa Kirchmana. Na začátku 20. století se v Boskovicích zasloužil o vznik místního sokola a gymnázia. Město hodlá jeho hrob důstojně označit.
2: Sport.
3: Svůj druhý zápas v základní části Ligy mistrů odehrají fotbalisté pražské Slávie. Dnes od 18 hodin 45 minut našeho času vyzvou v Baku azerbajdžánský Sabah FK. Slávia se pokusí prolomit vleklé čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které trvá od roku 2007.
2: Počasí.
0: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá 5 minut po 18. hodině, zítra potom slunce vyjde v 7 hodin a 11 minut. Víme, jak bude. Od zítřka až do pátku počítáme s teplotami okolo 15 stupňů Celsia. Zítra vyšší oblačnost a dešťové přehánky, ve čtvrtek a v pátek to bude spíše polojasná obloha bez deště.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Doprava.
0: I nadále se došetřuje nehoda nákladního auta před Mohelnicí, stále jsou tu drobné kolony a to zhruba na 5 minut. Jinak jezdíme po moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, tak jen tak dál. Nicméně i se 17. hodinou pozor na policejní hlídky právě teď v Olomouci na Šternberské, taky Boskovice Sokolská, Otrokovice Objízdná, obec Žďárná, Ludíkov a nebo D35 za exitem Lipník Bohuslávky.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: že už vás ve světě módy nic nepřekvapí, tak pozorně poslouchejte. Jedna australská značka, která má v názvu slovo krysa, tedy samozřejmě v angličtině, tak se stala virální díky kolekci, na které návrhářka přišívá skutečné preparované krysy. A pozor, nejsou to klobouky ani kalhoty, ale jsou to dámské kalhotky. No a zatímco někteří lidé jsou z téhle bizarní módy zděšení, a osobně taky, tak jiní by si ji prý oblékli jen proto, aby šokovali partnera. A kolik takový kousek vyjde? Zhruba 3000 korun. Tak co? Umění nebo už to trošku za hranou.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top. Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Tady je Rádio Hana.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: bene se tu sama. Seber si to sama.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.

Chceš v životě dělat práci, která má hluboký smysl a reálně pomáhá druhým? Studuj maturitní obor sociální činnost. Tento čtyřletý obor tě naučí, jak profesionálně i lidsky pečovat o seniory, děti, rodiny v krizi i lidi se zdravotním znevýhodněním. Získáš znalosti z psychologie, pedagogiky, práva i sociální péče a praktické zkušenosti nazbíráš přímo v terénu a moderních zařízeních. Jako absolvent se nestratíš, čeká tě uplatnění v sociálních službách, zdravotnictví, státní správě nebo můžeš pokračovat na vyšší odborné či vysoké škole. Pomáhat druhým je profese budoucnosti. Získej maturitu, jistotu uplatnění a práci, která dává smysl. Řemeslo žije, lidskost spojuje a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost v Olomouckém kraji.

0: dnešního dne s kolegyní Marťou Kvítko.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tak je tady úterý, 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo Mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
3: Matka křičela.
4: Penca! Je nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
2: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
5: Dnešní sváteční hymna je dokončená! Co myslíte? Povedla se nám.
6: Tak pojďme.

0: všechno nejlepší!
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Hana před 18. hodinou přejeme hezké pozdní odpoledne na naší vlně. Jsou před námi další zprávy, mluvit budeme o tramvajové výluce v Pavlovičkách a na hlavním nádraží v Olomouci, no a probereme i smrtelnou nehodu na Mohelnicku. To a mnohem více už za malý okamžik a po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem.
0: Nabídneme George Ezru.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku hlavní nádraží obousměrně zastávka kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
3: V zápětí došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
2: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnici 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Angkor Wat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli cenu Labe, píše o tom Deník.
0: Sport.
2: Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v úterý.
0: Počasí.
4: Na Olomoucku a na dalších místech našeho regionu nás čeká zítra oblačno a objevit se mohou i dešťové přeháňky. Nejvyšší teploty přes den ve stínu 13 až 18 stupňů Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek. Zbytek pracovního týdne by měl být už ale bez deště a většinou s polojasnou oblohou. S 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, nicméně stále si dávejte pozor na policejní hlídky. No a to na těchto místech Rýmařov Opavská, Otrokovice Zlínská, dálnice D1, exit Hulín Západ, Boskovice Sokolská, Valme Skouty a Olomouc Velkomoravská. Nohu s plynu a šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: Radio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme a sledujeme samozřejmě i zajímavosti ze světa. Do vězení se nikdo z nás nechce dostat, na tom se nejspíš shodneme. Nicméně některé státy mají věznice tvrdší než jiné a některé naopak měkčí. Tak například Nizozemsko. Nizozemská vězeňská správa totiž aktuálně povolila ženám ve výkonu trestu používat sexuální pomůcky. Jde o roční experiment, který běží od letošního května. No a je do něj zapojeno asi 300 odsouzených žen, což dělá asi 70% všech vězeňkyň v zemi. Důvody jsou podle vězeňské správy dva. Za prvé bezpečnost, protože to může snížit napětí mezi vězeňkyněmi i počet případů obtěžování, a za druhé hygiena, jelikož ženy si do té doby vyráběly improvizované náhražky. Tak co myslíte, mělo by se tohle opatření zavést i v Česku?
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete
7: to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tohle je Plamen, který na Rádio Haná doručila Kateřina Marie Tichá. My vám děkujeme, že jste s námi a přejeme hezký úterní podvečer. Za chvíli taky Taylor Swift anebo Teddy Swims, ale ještě předtím pojďme omrknout, co se děje ve Fortexu. Na Rádio Haná je ten nejlepší hudební výběr, jako doma, taky
1: každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex, paní Barbora Polášková. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
2: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
3: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
2: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
3: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
2: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
3: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
2: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
3: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
2: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
2: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.

To je ten nejlepší hudební výběr 80. let a pravidelný pořad, který na Rádiu Hana hrajeme každý den mezi 21. a 22. hodinou. Za námi Eurythmics, no a už za chvíli taky Kool & The Gang, Falco, dnes na programu i Mr. Irene Cara, anebo Phil Collins. Následovat bude hodinka toho nejco vzniklo v 90. taky dnes chystáme 90. v 9, ale teď ještě 80. za 80. No a jako další je tu Madonna a její hit Crazy For You. Wait.

0: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Rádio Haná.
7: Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.

Johana, každý večer mezi 9. a 10. hrajeme ten nejlepší hudební výběr 90. let. To jsou 90. v 9, za námi Michael Bolton a jeho zamilovaný hit Love is the Wonderful Thing. No a my se těšíme na další 90. za 90. až do 22. hodiny. Bryan Adams, Roxette, ale taky Prince, Pet Shop Boys, Wakefield, Enrique Iglesias, no a úplně nakonec i Tina Turner a Ace of Base. Tak to a mnohem více dneska ještě uslyšíme, no a ještě předtím ale posíláme Bon Jovi a jejich Bed of Roses.

0: čas na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Rádio Haná, 90-ky v 9.

0: přání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady úterý, 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků a nebo Mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
2: Matka křičela. Menca, jdi nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
1: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: že nejoblíbenější písničky mají stejné tempo, jakým bije naše srdce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex paní Barbora Polášková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
1: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
2: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
1: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
2: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
1: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
2: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
1: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
2: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
1: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana. No, I can't take one more step towards you.

0: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
2: V zápětí došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
0: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Angkor Wat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli C0B, píše o tom Deník.
1: Sport.
0: Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v osmifinále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
1: Počasí.
3: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.
1: Kohouti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.
0: Rádio Haná.
2: Rádio pro lepší náladu.

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.